0: Radio Viva.
1: Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Rádio Viva. Najlepší mix hudby. Už tento piatok si na Rádiu Viva naladte Ambrose Radio Show.

Cítim začiatok a cítim koniec. Cítim staré dobre, cítim nové. Cítim strach, áno, cítim bolesť. Cítim rast, áno, cítim progres. Cítim Bratislavu, cítim Prahu. Cítim liberálu, cítim pravu. Cítim ateistov, cítim zbožných. Cítim slobodu a cítim pravdu.

0: Radio Viva.
1: Branci Kovač. Branci Kovač, jen dori to je. Tam možná soka je ze Branci Kovač. Hodí to ta DJX. Diskotéka z Výhalovic. Ko ja poznám toho Branci Kovač. Originál, čau to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná vec, čo je dôležité, že spieva a repuje, hoď je som